teším za našej prvej tvrdej hudbe. Naše pokazuje, že je tá kozvaná vojna odluka na zla. Najdlo poletila vojnu opasnosť v Európy, píše japánsky list Sankei. Rakete Pershing 2 prvnáme sa imajú ozbiljné defekty u motorima, koji mogu povzrokovati proizvod. Stara, ili dobro, to je opasný katastrofický